0: ale se ví to.
1: Mám tohle jindrýka.
2: Ale hej, tady mi díky se.
3: Little Kraber Senil Manneke Storm.
0: Mano za kážero, so mano za lý opa.
1: Ja, as lýhe, as lýhe.
3: Little Kraber Senil Manneke Storm.
1: Kejnke, mýtke, má jaká macha drunka
2: zem. No, díky, sich, jos, jos.
3: Little Kraber Senil Manneke Storm.
1: Kom hier van je juur, fushe.
0: Ja, a wie kuk. Ja, voilà.
3: Little Kraber Senil Manneke Storm.
4: Witches.